0: Dobrega.
1: Tak po někdo důle čora, čora, ty jsou tady už kolega. Fukuda, tanáka, tuváka, kudu budu, primuda, tak po někdo důle